0: Zapliši sambu, zapliši sambu, zapliši sambu, dej, dej, dej, dej, dej. Zapliši sambu, zapliši sambu, zdej.
1: So dansu samba, so dansu samba, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj. So dansu samba, so dansu samba, vaj. So dansu samba, so dansu samba, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj. So dansu samba, so dansu samba, vaj.

0: cha cha cha.
1: Zapliši sambu, zapliši sambu, zapliši sambu, dej dej dej dej dej. Zapliši sambu, zapliši sambu, zdej.